te v roky trochy počítatý, jak i ji čítaj šanači, tam jaké stočilo, brzdy tvý mozek onači, pohlibluje duch.